Dobrý večer. Vitajte, darujú sluhače Radia LEM FM, za mikrofonom Severian Kosovský. No a to značí, že máme vítorok i začíname o tí poriadeciu tri švíte v Radiu LEM FM. Tíšu sa nás triču s vami, že vy ste tam po druhý stroni, nadíju sa, že vám anteny nebudú tri šaty. Probačte za toto moje chrumkania. No i do 21.30 budeme v jedno. No to što ж, začneme poriadnou muzikom Power Play. Ja do vás vertam, prodlžame vysúvanie trio švítiu za mikrofonom Severian Kosovský, kto do nás doučil teper. No tak pripomínam. Dnesky máme 23. den červča, den ňaňa, takže všetkým ňaňam všetkoho, što najlepšie, na mnoho i bohe lita. No a ditočkam, pripomíname, choď znam, že ste nezabili, ale i tak pripomíname, že to dnes 23. červča. No i dnešní den to 184. den v roči, do kinča leša nám ša 191 dny. No ale že času ešte kus i v našem radiu tiež ešte kus, tak hráme dla vás dobrú muziku.